0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno. Dnes Andrej slúbil, že trošku bude oblačno, za trošku aj nie.
2: A trošku sa to potom zmení.
1: To je...
0: No. A ty už si videl aj...

0: Toto je vaše pondelkové fan rádio a Diva is back.
1: So here I am, singing for you and singing for me.
0: Ak vám nebolo jasné, o aký hlas ide, o koho ide, tak... Teraz vám to už musí byť jasné.

se kolem, ty si jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlá